To běže Eva Max. A tohle je Kristi Muštovojc, jedna z interpretko, srbskih interpretko pre nje hodžinu. Dalša bude Monika Klesec, docu zbyl a domoj. A cejči srbski ženský os a džošestřich sluša Mizi Jakštec, Junukovo po světa. Ale najprve smije Josef Donat, jednače po pečich.

Buchuanske reportaže, politiske rozimanja, portrete s čevom a dušu a šedne serbske živinje. Tešte, jako NDR Serbia, produkujeme. Dže můžeče je slyšeč, jeli sče je rádio zakomdžili. Serbski maj podcasto maj Svuchatko a druha snedajn Audiotece ARD Sounds. A dž? Dž všetco so vám hodí. 24 sedom.

Anětko, jsem tohle ještě raz so Googlec voprašal stik nie skupina, ale spěvo, minuce z finskeje, to so nedživajče za nešče ani sočka, rozumili to běše finsce, a lasto zlouturila, reka převožené nakvadovanská rampa, respektivně na nakvadovanské rampě. No haj, a já jsem se oprašal dále, děše vo Luboščínsku stavizničku. Přivším Maja Potekin tiež v Finsky. Podobné týme, kajž tu pola nás. Ale tohle lépe zrozumíče. To je Jan Rieda, cí menšiny, na to šestčích.

0: A netko je na pošestčih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Blanka Funcina.
2: Večerošim vurjadnem posjeđenju, kiš je so digitalne vodmivo, v obsamkne založbu a rada nuji spešovanske smirnice s odpovjednima i spešovanskima konceptoma. Jednu k projektovemu spešovanju, druhu vo spoštjenju stipendiju. K bytostnim zmenam liča mjezdrujim skročene doby za krotkodobne menše projekte, jasniše postajenja k spešovanju filmu a videu, abo tež votyrenje přiražku za nošarstvo pistolu ze serbskimi skupinami. Za předživanje smirnicu a konceptu bych do toho viacere kua k dorozumenju trebne a to mes založbu Sakskim státnym ministerstvom za vidomosť, kultúra a turizm, Sakskim státnym ministerstvom za finance a Sakskim zličbovanským zariadom. Na letošim kongresu Federalistické unie európskych národných menšín FUN v Helsinkách zabíraja so v občelnice především s riečným plánovaniom národných menšinov šalakých v obvúkach. Po džensnejším votoreniu vinuja so navodža menšinu redakciu vo znamie menšinu rečo v zjavnopravnických šalakách. Svoje názornenia vo vúžadaniach z čelaku MDR posredkuje tam viednica srbského rozvoza Bogna Korenkova. Na kongresu, ktorýž hač do soboty traje v občeli taj so za Serbu mezdruhým predseda domoviny David Statnik a miesto predseda Hartmut Leibner. Rakečanská gmenská rada je so čera v občanie z Nojej Bydlenskej končinu Rakece Ju zabierala. Zastupia plánovanského byrúa je predstav, ktoré instance sú so zajšie mesace s projektom zabierali. Po jeho svojach nemieše žaden zariad kutné v obmyslenia. Od vobydleriu je jenož malá horstka svoje meniny zapodala. Počerovšim vuprajenju investora moli klitu sreč leta s prvnimi dživami započeč. Davno hižo prozdna rakečanska kormernja svini direktne podla kompleksa maso zvotorač, na njej pak so ničo nuje ne natvari. Na letošej paráde žrebcu Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. V obrazu vo sakskim kultúrnym herbstve a naoškach ješataj dvaj kšižari a za nimi kročí serbska svojba, muž ve sukni a cylindru, žonje ve vuslikani serbske katolske drasče. Kajž vúzbiny vednica sakske gobvarnie dr. Kati Šepkova nimaja Serbia jenož bohatú kultúru, ale raja tež ve plahovaniu Moritzburgske rase konju vážnu rolu. Viac o tom svišiče krotko po naposledmich. Plánované letanišče za trute ve Vojerecach najprede dola netvária. Do vopkručí sobudžovačer firmy Bautechnik Green Bee, ktoráž je projekt načisnova. Kaž vo tam dále reka nesú dota žanných investorov za projekt namakali, byrnež vúmenenia dobro byli. Ladejo na aktuálne hospodárske a politické pohoženie pak sú peneze dávarjo tukvilu chytro zdžeržlivý. Letanišče za trute v Vojerecach mělo s kamenským slieženiščom vo trutach romadže dživač. Předvídžané by v Vojerecach cí poskodové tvárenie za přízemenie trutu s byruami a ladanským servisom. Tak daleko naše povestče, ktoréž namakače tež na našich stronách internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Svonca mročele ve vodmenie, dženca maximálne 19 stopňu, podobne temperatúry zmejeme potom júce, možné sú potom tiež švihele a kak dále punde, zatím ešte dále sledíme.
0: Hoj, ja si myslím podobne, 19 stopňu nieke najprv vostane až do konca týdňa. Na pučách je šo svobodné, žádne háčenia, žádne blskače, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny, pana po šest, či ich dále, že serbským rozvozu s Monikou Klesec, docu zby a domoj. Přinčte dere tam, že ždobíče.

Srpska pjestovanja Jan Radoslav Vela bude šinje sveći dženca svoju domkovanku. Vod poponjacijoh z Češice na program Džiči Přeprošení. Potem poženuje faravito z Čapan, šitke pode a tej škovej z Pšikuskom z Meja z Přijotovane. Přizamknu so šelake stacije za Džiči z rami a vubeđovanjemi. Dženca na domkovance srpske pjestovanje Jan Radoslav Vela Budešinje od Cioch. Juce večer možete so narije do Kulova podać, a to ze skupinomaj Popsorben a Already, kaj štejiš z rejovanske skupinu Votava ve Jakubecovem ustavje. K tomu je band Popsorben skladnostnje svojeho prinjeho svojského koncerta pisane program zestajiva s vulkim podželom srpskih a svojanskih hitov za modu, kaj štejiš staršu generaciju. Od večera sedmich vesela so na mnoho v opetovarju, kotrež maja lušč z nimi poranja svečič, juce večer v Jakubecovem ustavje Kulovje. Za kulise jednoho z najväčších předovzáčov našim regionem môžete sobotu poladač. Firma Alstom vočiní svoje dúrie. Poskyčeja so vedženia po předovzáču, akcie za celú svojbu, jevištový program, kulinarijský pšikusk a viezo še možné informácie medzi druhým k povanským a vukubanským možnosťam. V sobotu od 10 do popolňa 4 zastupie pri vonoch rotach Alstom na Fabrikskej droze. Hoj a što so pola vás, hava kýšče stáva, abo hýba, abo svieči, kotre jubileje, šojnáč, veľúse, gmenie, vosadže, abo tovarstve mače, my na nie skejčujeme, šako sú naši připosluchovia, vaši hosťo, tu iš zdieľče na mne rád ľubie. Cibylky naši ještia.

Imsko-Pulskeho susadstvoweho zrečenja. Projekt Zwiarsko ministerstvo za wobkac spěchuje a převedžete jun Nimska a Pulska železnica. Kajž ministerstvo za wobkac žili, chce ja tak, modosnoch z Nimskeje a Pulskeje ponuč si svoj susadny kraj odkryč. Wot wutory moža so modosni, wot 18 do 27 let sa tak mienowany přečelski wupokaz požadač. Doromady 30 tisac tiketov v Nimskej a ište raz telko v Pulskej wulosuja, zajmce netrebaja za to zcova převele činič. Jeničce, ač do 22. septembra, poteki ač do přichodneje wutory, nikotre prašenja prawe wotmovič a online-nowe formular wupelnič. S tiketom môža modosni potom na 7 dňach s čahom po CB Pulske ježdič. K tomu súša tiež jezba od domiaceho dvorništa, napríklad z Budešina alebo Kamenca, ač Kranice. Nádrobnejšie informácie namakače v našej app MDR Serbia alebo na našej internetovej stronie. Po takým domotne s čahom po CB Pulske to Derek Linči. Junukovo vokovo sveta tiež Derek Linči. Iza jak štec spieva.

0: Veneslo Dženca Ajuce. Srpskim rozvasu.
1: Šednje ju nosime drastu, kotraž naše čevo, voreva a drašči. Med in Bulgarija, med in Šajina, abo tež med in Netherlands, je usta na malých celkách při t-shirtče, abo při kolovách čítač. A kak popravom vupada z drastu, kotraž je z ruku vušivana? Kelko ručného dživa a kelko technické pomoci maja popravom naše srbske švalče, když ništo nového nastava. To chceše Matej Gisvok vidieč.
2: Typiski ta zvuk šijabl, když ve švalčani stejš. Petra Kupcena vodčeva tu kvilu nadavki za filmovanje v Nebelčicach a Votrovje, tež za hode ma hižo nekotre skazanki, a nimo toho dživa na družči drastče z leta 1925, kotraž je za srbski muzej myslena. Kelko dživa pak šijava dženstniši džen Votoza, a kelko dživa si v ručnem džele, Petra Kupcena.
3: No, to ťažko praje, no. Ezo, te, co narodne drasta, tak to vizu šitko za mužinu, šite hodve, ale sačky hajte ušivane a zručne dživo, to ostava celé jednore. A to špeciálne mašine davaja, to pa so pomne neudani, se to zapfačič, dokiš, když jen to vše malo užije, potom to, teta sú po 20 za také džojalus, no, a to pa so neudani.
2: 34 let je Petra Kupcena hižo švalča. Přišim je sa v zajšvili džesatkách tiež tu ešto dále ujivo a živo volo živo, napríklad nové pláty.
3: To ešte že nieké medla do suknu nučí, alebo tak, alebo muža cez sukne, Georg, no. A to je nieké šitko lepe, to sú tí vylevicku dávia, šeleké družine, čenke, toste, lepienu, nic lepienu a tak to, tam mám endiaským času docela vybronil. To sú všetko také kunst, že sa to hlieť také všetko ujú. A to všetko vopročia, jo iné voloženo.
2: A zvoklec dále dodrežan, že iš bydli a dživa Bianca Trišbergerova, ako serbska švalča. Ke je referencam súšeja miestrujem vôtovania za Komeja, Kovúžica, hostčen Svelbík, abo za serbske evangelské tovarstvo. Ona zváži si riec, zo manieže 30% dživa z mašinu a 70% z ruku. Ona naliči.
4: Vopšiče tých miecov, započínam jenom voko tých miecov a voko tých bandu, tam nemôže žiadna mašina, či ten band zjazač, tu miecu poriadne vopšiť, zo ona tiež na tej voje sedzi, potom tu dále na bandky alebo čipce, ktoré sa dobia v 16 krokách zhotovieč. Když dále tu dále podrašče, tak mám ušívané rubiško, tam sa dá rubiško z mašinu zasiť, ale ušívanky sú z ruku.
2: Ci a 40 let vůznává se rodina Konečanka hižo jako serbska švalča. Pěč mašinu má doma ve svojej švalčani steja a na koncu má hišče námovu, štož nošenie draste nastupa.
4: Moje dživo učiní z češťou našu mojim predovnikam napšemo, zo sú oni moji mišterio za to, štož dženca vukoniam. A kúže mu môžu jenéž dobrú radu dať, dživajče a ľadajče si vašu drastu, zo by ona tak dodržaná byla, kajž je to za našu národnosť nábožnú vážne, a zase ona dále nemodernizuje, respektívne z toho potom snáno tiež trošku skomolí.
1: Tole praji serbska švalča Drežďanách Bianca Trišbergerova. Matej Gisvok je sa zabíral s tému, kak vážne je a vostanie ručné dživo za švalče.
0: Remeslo dženca a juce. Serbským rozvosu.
1: Tutum přinošk a dalšie k témie Riemeslo namakače na našej webstronie a našej app MDR Serbia. Nedom celé horeka. Bydek na sedomie.

0: Polícia z G.
1: K češkému vopkadnému nezbožu ze smertným vukoncom je čera na statnej droze S4-10 pola kamienca dojšvo. Při tutym přisadži 4-7-letná vodžarka v osobu a auta svoje živenie. Po informáciách policie zjedže žona natamne bok troja prasne ze svojim autom do napšetšo přijedúco nakvadná auta. 7-40-letný vodžar tuteho so lohce zraní. Polícia pyta netko za svědkami. Svědko pyta policie tež sledovacím páče, v útoru popodňu by na mužakovské droze tu ve měšče 6-30-letne ze svojím Hyundaiom popuču, on přesčany kolesovarjo a při přichodné ampli dorběše auto potom červený ampli dla zastač. To přijedže v odzadě, on je kolesovar, on vosta podle auta stejo a kopne se znovu do zadno špíla auta a potom prostě čekne na ta Škoda 1000 €.

Ne to kajš slubjene pokive, započejo dženca, to sveči srpska pistovanja Jan Radeser v Vela Budešinje svoju domkovanku, od poponjacioch šešice na program Žiči Přeprošeni, potem žonuje farovito z Čapan, šitke pôde a tež kofej s přikuskom zmeja přijotovane. Přizapnú so šalake stácie za Žiči s rami a vubeđovanjemi. Juce večer môžete so do Kulova Narije podať, tam nesvečá dvie ište pustnice, ale skupine Popsorben a Already, kajšte ište rejovanská skupina Votava, tam v Jakubecovém ústavie koncertujete, koncertuja v Kulovie. K tomu je band Popsorben skladnostne svojeho prvního svojského koncerta. Pisane program zestajiva tež s veľkým podielom serbských a slovianských hitov za šie staroby. Od večera 7. vesela sa tam na mnoho v opetuáriu, ktorýž maja lušť s nimi svičiť, Jakubec v ústavie kuluje. V Smečkecach sveča od Jucišeho Cidnedovo 125-letné v obstače, tamnejšie evangelské cirkve. Započína sa to juce večer na po 7. s nutornosťou a přednoškom k cirkvinským staviznám. Potom pokazuje tam ešte film, potom im odmýva sa kinové večer. V sobotu zmeja od Cioch popolňu svojbne popolňu s dječací disko a večer reje za modrých a starých a nedelu poskyča doplňa džesačich rajnče pivko. Potom v dvemaj sveča svetenské kemše a přizamkne sa popolňu s kofejom, tykancom a skakanským hodom.

Buchuanske reportaže, politiske rozimanja, portrete s čevom a dušu a šedne serbske živinje. Tešte, jako NDR Serbia, produkujeme. Dže muže če je slyšeć, jeli s če je rádiu zakomdžili. Serbski maj podcasto maj Svuchatko a druha snedajn Audiotece ARD Sounds. A dž? Dž všetco so vám hodí. 24 sedom.

Jensa do podniu 10, po takim je tak daleko. Jürgen Klopp przedstawi swój prynny kader za niemskie narodne koparskie mužstwo muži. A tutun ma tak wulki, respektivnie široki byč, kajž išče ženje. Što iš leži tyž na tym, zo steja nedom v prynny przestavce mjezynarodnych rov, nedom 4 v Nations League na planie, a to v běhu jenož 10 dňů. A runočasnje budže najskerje tuž to mjeno podla, s kotrem iš nedom kujždy njeliči. No dere, kajž to džensnejší džen takhle je, si tu a tam raz nekotre informácie z DFB kruho vúčeknú, tak riec líkveja, tak moži napraj. Napríklad zo budže nadbiehova Frankfurčanu Younes Ebnutalib podla, pričímž je vunto najskerje samo sam nekajkým modostným opodstatniu, najmenša sem video o tem čera vidžal, kak pak celkone kádor vúpada, to zoním po takým kaž prajene dženca od džesačich. Dalše pokyvy mám tu za cimienčinu za vás.

0: Vreme svo dženca a juce. Srpskim razvosu.
1: Šednje ju nosime drastu, kotraž naše čevo voreva a drasči. Med in Bulgarija, med in China, abo tež med in Netherlands. To usta na malých celkách při tíšoče abo při kolovách stejí. A kak popravom vupada z drastu, kotraž je z ruku ušivana. Kelko ručného dživa a kelko technické pomoci maja popravom naše srbske švalče, když nešto nového nastava, to chceše Matej Gisvok vidieť.
2: Typický to zvuk šijabl, když ve švalčani stejš. Petra Kupcena vodčeva tu kvilu na roky za filmovanie v Nebelčicach a Votrovie, tež za hode ma hižo nekotre skazanky a nimo toho dživa na družči drastče z leta 1925, kotraž je za srbským muzejem myslena. Kelko dživa pak šijava dženstnejší dženství.

0: Policja z G.
1: Češkemu nezbožu ze smertnym wukoncom je čera na statnej droze S4-10-polak amenca dojšło. Při tutym přisadži 4-7-letna vodžaka v osobeho auta svoje živenje. Po informacijach policie zježe žona na tamne bok drohy a prasne ze svojim autom do napřečo přijeduco nakvadna auta. 47-letny vodžar tutoho so lohce zrani. Policia pyta netko za svědkami. A svědku pyta policia tež sledovacem páče, v útoru popodňu bě na mužakovské droze tu vemeše 36-letne ze svojim Hyundaiom popuču, von přesčany kolesovarja a při přichodnej ampli drbeše auto potom čavenie svědcedla zastač a to přijedže potom vodzady vone kolesovar, von vosta podla auta steja a kopne znovu do pobočno špiela auta a potom prošče čekne na sta škoda 1000 euro. V Němcach dojenže v útoru večrok s ražcem je s Audiom 47-letného a jednym konjom. Auto by ze směra kulu přijelo, jako nadobo kujndru přepriči. 47-letný nemůžeše hižo s časom zaboržit, tak so kujn do auta zabieža. Kujn so lohko zrani a najprve raz čekne, božiš ho potom zamov obsidža konja zvěrio popanš, šofer Audia šak so nezrani, ale ja auta je net Košrot nastaje na 20.000 euro škody. V Korzumě v horním kraju pokradnuchu neznačí v útoru VW-transporto v hodnoče 8.000 euro. Kriminálna policia netko za tutým transporterom mezinárodně pyta. A na ní Mölerovi tu vemešče chceše v útoru večer dželča 7.000-letne ze svojim autom vuparkovač, jako dozady storčí přijedže kolesovarka, kotraž do auta zjedže 4.000-letna so přitom zrani dobiachuju do koronie dojezd nás ta škoda 1000 euro.
2: Po takim mieli so zaličo niesem 4 nezboža a judno paduši. Apropo paduši, vo obšudníctvach internete nedom dále rozpravujem.

Dr. Tastis piva, všetko, slyšíte, to dobre chce čaj, dopak nepřitrichí náže na šir ľudí v internete s niekotrými klikami spíšne jara veľa pene zaslúžiť, rúne s tutým šilubienom, so ľudžo všetko zaso vo vysoké zume vopšúdža. Polícia Sakskej tu iš znova pred vopšúdnictvom sečí varnuje, ci aktuálne pády z juho západne Sakskeje sú príčina za to. Jeden z ňo napríklad pádne na z kumšnej inteligencu produkované videonúc a přep pokaza dohromady 100 000 euro na konta litovskej a boarskej. Další muž zubí niedže 100 000 euro, potom zobie jemu žona, ktorúž je online portálu zeznal, pozdatnému investmenty rádživa, a cečím páže přepokaza další muž, další senior, ze Švíkavy viace hač 70 000 euro, co mu li v obšudnice pozdatné dobytky, kýž vizonie existovachu vúfačič. Polícia tu iš vospět rádži při neušedne vysokých renditách, ký so slúbia a tiež neznatoch online kontaktách vo sebie keď býv byč. A v dvili račo junu viace přemyslíč a prúhovač, hač junu přeústo 1000 euro přepokazač.

A že si by može čeženca a konstrženja doliče če zoniče nitko. Čeženca najprve raz še prepošeni do serbske pistovanje Jan Radeserb vjela tu budešenje, tu sveča čeženca svoju domkovanku. Vod popodnja cioch, z Češice na program Džiči prepošeni, potem žonuje farovito z Čapan, šitke pôde a tež kofej s přikuskom zmeja přijotovane. Přizamknu so potom ešte šelake stácie za Džiči s rami a vubiečovanjemi. Juce večo, že potom dokulova nareje, a to ze skupino My Pops Orben a Already, kaj štež rejovanskej skupinu Votava ve Jakubecovom ústavie. Tomu je band Popsom skladnostne svojho prvního svojského koncerta písaný program zestajíva. Vulky bože serbských a slovianských hitov sú zaplanovali za šie staroby od večera 7. Môžete sa tam kajš prajene ucrchnovač Jakubecovom ústavie Kulovie. V Smiečkecach svedča od Jucíša od Sídne dovo 120-letné obstače tamnejšie evangelské cirkve. Započína sa to šo juce večer na po 7. s nutornosťou a přednoškom k cirkvinským staviznám. Sobotu popodňu či dále se svibným popodňom. Večer hreje za modrých a starých. Niedželu poskyča 10 rajnče pivko, 2 maj svedča svedenské kemše a přizamkne sa popodňo s kofijom, tykancom a skakanským rodom. A za kulisy jednoho z najväčších předovzáčov v našem regióne môžete sobotu poladač firma Alstom v očiní menúci svoje dúrie. Poskyčia sa vedenia po předovzáču akcie za celú svojbu a ešte viac, čo to sobotu od 10 do 4. Tu budešenie zastup je pri voľných rotách Alstom na fabrikskej droze. Už po takým jelisče čipne, kak tam vod beží, čo sa tam stáva. Máte sobotu možnosť Alstom vočiní svoje dúvia.

0: Gledamy do Averec. Pešači jazd šalit, jo se minulo. V toho dňa, ako jo se stalo v tom mieste pogrom na přešivo Ukrajinem živašeriam. V 17. do 21. septembra živiš nás často jaden a živiš jazd, sú neonácie napadali Berlínsky dom za živašerio z Mozambika a Vietnama a jaden dom za ubegajnco. To je bolo leto po progromie v Rostoku a zachopenk celé Sýrie rasistické námece po nemském zjednošeniu. Autorka a filmarka Grit Lemkova Jos Verjec s nejo som pejedal pred kúštivanie a ju pšašal, co jo tekte sobu dostala.
1: Jo som tenca z mieste byla a som vielgen uliekana a bez pomocna byla. A pon pösče som se s tým zabierala a teke s pšašaním, kak jo se mögavo to stáš. A som kševa až ako miesto s tým zabierami, ale také ze svojeho vínu zabierami.
0: Ja, vy ste toho zás napísali ve svojich knihách Kinder von Hoj, co je ten pogrom cínio s miestom Verice, kaž gledáš a žinca na ten ženslid, co je se ve mieste zminilo?
1: Nent myslím se, až také přes moje knihy, jo se viele stavo, jo bylo viele zajedovanio, nent dajo iniciativu civilna kuráža ve Verjecach, a ako iniciativa podperujeme negajšných dokronových ževašerjov v Mozambiku.
0: Jo, ve Vericach búža 50 týždň, také z týždň spomneša, však zaredovania sú plánované kooperácii s iniciatívou Civilna Kuráža, s ľudového úsokého šulu, evangelského vesadu a veľa drugými partneriami. Ve srežišču stoje letostate ževašerje z Mozambiky, ktoré žinca ešte vejujú v urovnanie za doživione nepša. Také ústajence budú vetveríš, ale ja všašam, že je to dosť.
1: Myslím sa, až to nie je ešte dosť. Žinca žiši v šuli nic v pogromie neuknú a liepta v tom predajú. A to, co my a musíme zmieniš. A nient skromadne z kultúrneho fabriku zachopíjame šulský projekt témie, aby to nezabylo.
0: Ja, to Gorni Grit Lemkova, Žinca pred Pešači jazd šalit, jo se zachopil pogrom ve Vericach, celé program týženia spomneša na Makajašom jazdu drugim pred www.civilcourage-hoj.de.

0: Soul Klassiker Horses. Budischina wird naši gönnus, als ich Kollego MDR, Lube Pestro, da Budischina ist den Text, den ja pisau Petr Thiemann, a jo, na Podrosse, da Budischina tam laže slepe, a tam jo zora tak da loko bylo. Živě štyženjo su mieli cas, a zora su prezentirovali v slepem jadnas, čo obžilniko v ubyšovaniu duch, casa z nitku svoje uživa žovo novu serskú modu, zvizanú s tradicionelnými serskými suknami a modernými stilami, technikami. Jan Richter, Wettprojekt aus Orbit, Serska Innovatia Pschers Traditio, jo Roskvat Samir, Toga Ubežovania, a to jo traditionelne Serske Sukna, Sparaš, Dojin Zeichnik und Dina.
1: Boško je všetci mieni ľuži kenč nosi drastvu. A toho dlasme kšili pokazáš. A tož te staré pláte a mustre nesvyšajú janok národnej drastve. Ale mögu teke v moderné drastve a všednym dňu viegin riedne ugledaš.
0: Jo, jadnočkej obžilníka z Dolnie v Úžice stejpevej Tamko Hegla a Sofia Riedelojc venej stej gromažet na jadnom projekte Živa Vej. A... Jo, stej dobovej, navšal do predne miestno. Jejo myto je veľgin dobrá šejarná mašina.
2: Ja se vjaselim, also wow, to je tak cool. A ja so jadnoje glucne, ja myslím.
0: Ja, gratulácia, jo, ale co stej ga užívavej? Veci vetoga ubežovania a tých jadnorázných kreáciách skrýniša nížilu. Plenás vysiaľskem programie vepšinostku Julie, rešineje.

0: Tečio, voda. To je tanga, taka. Umělca hozes hršebuza ukrajinska. A jo, teke vegen uspěšná v internetu, například na TikTok a Instagram. TikTok-hypes, jazka subkultura a koncertové tips. Ja, to a wiele Musiki zwischi schon nento wagto einem Bubago, jako Predigkeit, alla Rissa Kapischolz, Pschirsiote, nento Mikrofon.
1: Buba! Den Borde Magazin!
2: Hey ho, a vitae schark, Bubakojo ve September. Da war's für Studio Stajinsa, jako Predigkeit.
3: Alla Rissa Kapischolz, da Brigin.
2: Larissa, ja, se vjaselim až se zase ho. Kroin garnet raz, co naše přísvuchárie vecakujo v žincajšnem ústěvanju?
3: A my žinca zase písané program za vás. V sletnu bubaku ja vám Jakov něco k témě K-pop ulicoval, pětakem k popmuzice z Koreje. Tak žinca je muzika zase vážný obstatk našeho ústěvanja. Naša kolegovka Karolin Kühnholz ja se zabírala s aktuálnymi muzikovými trendami na social media. Co štěte za tým krotkým hype? A pomaga taky krotký úspěch pla TikTok na příklad tým umělcam? To všechno v ústřevaniu.
2: Mimo toho slyšíme Kuhn Bruning. Ven jo byl na Subsorb festivalu ve Vrjecach. Tam jo doživil všakých serbských umělcov a jo přišel potom také do rozkrona. Jogo nazgonjenja žili s nami v ústřevaniu.
3: Na Kölnzu Bubaka sme hüschi nekotare Termine a Evente spschigotowali, kötarech zu za was zavestsche seimne. Was dein Job, pötakim planas?
2: Jo, wird noveje Musiki aż k Live-Eventam we wasche bliskosti. Niento pak joho nejpiewie raz čocho Musiki z konserve. Band, kötarech buša hüschi raz Thema w dalčnym biegu ustschewania, ho jo kula bula z paschu panori.

Hiští museda. A po tej pustině k nám přižel zimný věž. V něm marznu živnosti, v něm měl círěc. Ten svět je svět. Ten svět tak velký, ještě zelený.

0: Soul-Klassiker Horses. Budišina wird našigano, saski kolego MDR, Luba Pestro, do Budišina s tým, ten text, den ja písal Petr Thiemann, a jo, na podroze do Budišina tam laže slepe, a tam jo zora tak daleko bylo. Živiš tyženjo sú mieli cas a zora sú prezentirovali v slepem jadnasčo obžilniko v ubyšovaniu duch casa z nitku svoje uživa žovo novú serdskú módu, zvizanú s tradicionálnymi serdskými suknami a modernými stílami, technikami. Jan Richter, Wettprojekter Sorbet, Serska Innovatia v šest tradiciu, jo rozkvat zamir toga ubežovania, a to jo traditionelne serske sukna spadaš do žincajšnje godine.
1: Božko je všetci mjeni luži kenč nosi drastvu, a toga dla smo kšili pokazaš, a tož te stare płate a mustre nie svišaju janok narodne drastve, ale mogu teke v moderne drastve a všednim dniu vjegin redne ugledaš.
0: Jo, jadnočke je obžilnika z Dolnije v Užice, stejpevej Tamko Hegla a Sofia Riedelojc, venej ste gromažet na jadnom projekče Živa Vej, a... Jo, stej dobovej, navšadu predne miestno. Jejo myto je veľgin dobrá šejarná mašina.
2: Ja se vjaselím, also wow, to je tak cool. A ja so jadno je glucno, ja myslím.
0: Ja, gratulácia, jo, ale co stej ga užívavej? Veci vetoga ubežovania a tých jadno rázných kreáciách skrýniša nížilu. Pre nás v vysiarskom programe Webšinovskú Julie Ryšineje.

0: Tenčio, voda, to je tanga, taka, umělca hozes, hraše buza ukrajinska, a jo, tak vegen úspěšná v international, například na TikTok a Instagram. TikTok hypes, jazka subkultura a koncertové tips. Ja, to a wiele Musik zwischen schon Lender war aktuell einem Bubago, Jakob Predigkeit, Alarissa Kabischolz, Pschirsiote, Lender Mikrofon.
1: Hey ho, vitaj Schork, Bubakojo v September. Da war's für Studio Stageinsa Jakob Predigkeit.
2: Alarissa Kabischolz, Dabrzyn.
1: Larissa, ja, se vjaselim až se zase ho. Kroin ga nad raz, co naše přísvuchárie vrcakujo v žincajšnem ústěvanju.
2: Mám žinca zase písané program za vás. V sletnom bubaku ja vám Jakob něco k témě K-pop ulicoval, pětakem k popmuzice z Koreje. Také žinca je muzika zase vážný obstatk našeho ústěvania. Naša kolegovka Karolín Kühnolc ja se zabírala s aktuálnymi muzikovými trendami na social media. Co štice za tým krotkým hype? A pomaga taký krotký úspěch pla TikTok na příklad tým umělcam? To všechno v ústčevaniu.
1: Mimo toho slyšeme Kuhn Bruning. Ven jo byl na Subsorb festivalu v Vrjecach. Tam jo doživil všakých serbských umělcov a jo přišel potom také do rozgrona. Jogo nazgonjenia žili s námi v ústčevaniu.
2: Na Köncu Bubaka sme hyšči nekotare termine a eventy spříkotovali, kterež sú za vás zavestče zajmne. Vestajnčo, pötakým planás.
1: Jo, vet nové je muziky až k live-eventam ve vašej blížkosti. Niento pak joho nejpěvě raz čoho muziky z konzervy. Band, kteráž búža hyšči raz téma v dalčnym běgu ústčevania, ho jo kula búla z pašu panory.

0: Přijdece bubak. Přijde oktobrja a gaž sčop šepasli jadna uda šeglidaša na naš internetový blog pet rbb-online.de/zom.
1: Vaša muzika v serskem programje.
2: Nikolja Anna Bolmanova, bytlím v Lubinje. Ja živam ako ceptaka v Čupcu. Za sersku rec a za bitej ucvu. A ja se žicim te vůžica dolna. Ja znajom ten spíl serske ucby. Ja som to južo bývala s mojimi uknikami.
0: Ja, ľuba Anna Bolmanova, cool, jo, až také vaše uvniky ten spíl južo znajú. Obšiť o ty, Vúžica Dolna, po texte Tobiaca Ungara a Wernera Meškanka. A muzika, ta přišo ze šlagrového odspota Hucho Lauchhammer. Tam má Enrico Cibulka svoj AKM Studio a je produciroval také to štenspíl.

Víte, Anja Kofrec-Schwarzová, vaša moderátorka, my dalej informujeme medla serskego kubania, což je bolo ten týždeň téma bramborskej serskej ráže. My sme za vás pri Kokoše ve Vili Kuntabund v Hošebuzu tenia žinca vedpodnia a to je zjavne zaredovanie, kaž sa vám a vašem žičam co žinca vedpodnia ved na postyrych do napo šestších. Mojom je Gregor Klim a štop šídu cikoráza. Ahoj!